0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: tej hudry. Počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Hudry, hudry. No a čo? Ja im na rybník, hudry, hudry, kašlem.
0: Hudry, hudry? Ty si zasa pil.
2: Aga, aga, aga. Pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u brtranca divej husy, gaga, tak sa s tebou rozvíjam.

Meniny oslávila aj naša kolegyňa Ľudmila Považanová. Nech ťa žehná Pán, nech naplní tvoje nohy tancom a tvoje ramená silou. Nech naplní tvoje srdce dobrotou a tvoje oči smiechom. Nech naplní tvoje uši hudbou a tvoj nos príjemnými vôňami. Nech naplní tvoje ústa dobrým slovom a tvoje srdce radosťou. Nech ti vždy daruje pokoj, trpezlivosť, čerstvú vodu a novú nádej. Nech ti vždy daruje novú silu a zdravie tela i duše. Nech ťa žehná Pán, vyprosuje celý kolektív Rádia Lumen.